jak oheň pálí, když všude je zima a mráz. A v té zoufalé tváři přečti si výhybkáři, než tělo pod kabát schováš na věčnost vyslaná slova.

za 7 000 dní, 15. poledníkem. Zvony se rozezní, nad zemí lží a drátů. Stařenky v oblacích s Janem se o stůl dělí. My dole v rozpacích

cit a sluch. A tak ještě čas. Tak jako cirkusovej kůň ožívá vstříc divákům a poté nenápadně padá. A taky věří zázrakům. Ale už o nich nevím.

myšla Angela kost obrané, nadané i ty zadané, i na tu, co zrovna kývá. Zbaví mě strachu z neznámé. Která se ne...

Hjärtats min, var det vårt inkorken? Petra peni, pořád brečí jdouc, pane, pane. Řeknete si, to je špatný těsnění, ale věřte, nebo nevěřte, tyhle kapky, ty jsou slaný. Vypadá to na mou věru dojemně, zvláště pak ta

Můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak šelijak. No, jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žalázi a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovali opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Kdyby mi kdo si řeknul, že postavíme trpy, abych se mu za to postavil před objektiv. Prvně bych si řeknul, že ho dlabu, a potom bych ho roztrhnul jak žabu. Vím, že by se mi to vymstilo, ale na také vtipy mě nikdy neužilo. Možná vám to bude připadat banálně, ale já jsem ztratil odvahu a malem jsem se ocnul v pakárně. Odvahu jsem ztratil a kaj jsem se hnul, furt mě kusek chybělo, furt mě bylo půl. Bo bez odvahy se těžko co si robí. Nic tak jak odvaha chlapa neozlobí. Dva dny jsem ju hledal, dva dny byla k nenalezení.

Za 9 hodin bylo ukončeno pátrání. Za 9 hodin bych tak maximálně poril zahradu. Kolikrát ještě déle čekám, než ryba zhltně nápnadu. Když za 9 hodin na vysoké peci zrobíme 3 odpichy, tak spocení jsme přeci motorista za tu dobu.

jenom tolik, že basat tvrdě muziku. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi předával pravý dobře, si ju schovejte. Dejte si ju pod dva, nebo pod tři zamky, a já mu na to pravím, co tak do švýcarské banky, tam by mi ju zamkli, a já by se měl svatý klid. A zítra ráno bych se s ním mohl naposledy

hlavu vystrkuje s pošetilou nadějí.

hledáme a nehledáme kliku od dveří radostí a pořád dokola jen.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Tak pratý jsem pro vás, slečno, bude trochu kostrbatá, snad se řádek řádku nějak poskládá, poskládá, poskládá. Byl bych tam rád, vrazil slunce, hvězdy nekonečno, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda. Je to nic, ani moc,

Tohle prostě řekněte si, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda. Je to nic, ani moc.

Věřte, že mi srdce bije i v kakimunduru, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

pravda. Když nechcete dobrovolně, zkusím hrubou sílu, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

začnou tančit čardáš, kam hlavu dáš, kam ji dáš. U dobrých lidí vždycky najdu jídla plnej stůl, nebo aspoň chléba sůl.

kam se schováš, bráko, kam hlavu dáš, až zásluhou a to ze ksovej kol, i všichni dobrý lidi zmizlou jako líst.

studenej večer venku poletuje. Chybí nám tak 105 dní a 2 koruny pade. Už i v iluzích se krade.

schody vedou k parku, zabavím tě magií a světly od oharků. Léčíme si rány,

studenej večer venku poletuje. Už máme v tom unaveném listí ušoupaný boty, až to zrezlý ploty zjistí, zbarví tvoje vlasy taky a pak se všeru ztratí. Pod přiopilou lucernou, na co si to hraje?

chvíle zdá se zlouhavá. A bez hromů se v dálce blízká a vláhly na dně zůstává. I tam jsou věci, co jsem získal. Má duše z tváří neladí. Nepátrám, čí je to vina. Už netrápí mě záhady. Vždyť je to stejně všechno jinak.

hlavách mám poušť nevadskou, kde čtyř lístků je míň než málo. Už neuhýbám před fackou, co je to život a co stálost. Nahoru stoupám určenou, v mé láhvi krůpěj touhy zbývá, než stát se pouhou ozvěnou. Tak dál chci jít,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: štěstí, trať mrtvý Pražce má. Rezavý stříbro kolejí, často se o něm zná. My jezdili jsme 10 let, tam na kemp pod skalou. A na to vezmi klidně, tou tratí prastarou.
1: Ve vlasech kous na tváří šmírno celý odsazí. Jen spony našich opasných.

tma do mysli vhání minuty nás dvou. Proč teď není včera, kdo umí vracet čas?

Max domácněli. Posílil Wilda na výhru šance, zhotovil sněžnice pro Vaška Kance.

lekce poslechnout mysl nebo tělo. A co když srdce chce zpívat, ale mysl zase nechce, nezbývá než mlčet a poslouchat, jak z dálky zní píseň a nese se tak lehce ta melodie života.

Sníh křupal pod nohama a na hřbitově hořely svíčky. Oni jak žonglera míčky spolehlivě se míjeli. Doma si sundali

všechno bylo v chodu. Na prvních stupních Escherových schodů.

kuličky mu podá dřevěné střelíce. Poslední lidé na povrchu měsíce.

Beze slov ukrojil dva tlusté krajice. Poslední lidé na povrchu měsíce. To bylo tenkrát, když ještě všechno bylo v chodu.

Já tuhle jednou vlakem jel, že bylo plno, vagón se jen třás. Já hned harmoniku z kapsy ven a čísi zvuk.

Hello, kam jedeš tu ako? Nevím. Na New York? Nevím. Nebo na Nashville? Nevím, mně stačí, když slyším, jak

starou partu, jak spolu táhne tmou. Tak často po obloze mraky se honí.

je zvláštní, jak člověk potom nemůže i v životě trefit správný cíl. Taky jsem

uměl jsem těšit, uměl zarmoutit. Pár fotek je všechno, co teď mám. Buď můj přítel,

0: dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

Ke barvy bronz a barvy pivní sír, holky, co nosí v předu nukleární zbraně, i holky mužatky, který si holí knír. Jsou holky roznožky, jsou holky hrádodajky, holky, co celou noc dělají drahoty, a holky slepice jak z Krylovovy bajky, ale žádná, věř mi, neumí být náhodou.

trička, až ňadra poskočí a udělaj ping. Jsou holky přízemní a holky pořád v letu a holky žirafy, co nestačí jim strop. Holky, co umí prodat každej úsměv světu a holky nenápadný jako ptačí zob. Jsou holky kočky, který fotí jadran šetlík. Jsou holky študovaný na tři životy. A holky jednoduchý jako prázdnej světlík, ale žádná, věř mi, neumí být nahá jako ty. Hladově kroužíš kolem jako lvice v kleci, která se chystá právě denní příděl sníst. Na stolku obligátně každýmu dvě deci, jak říkáš na chuť, po litru jsem na odpis. Jsou holky, s kterýma by každý zůstal panic, a holky, s kterýma to každý odnese. A holky, co jsou sexy jen tak pro nic za nic, a holky, co musí být sexy z profese. Jsou holky dokonalý jak ornelamuty, královny krásy rozhodnutím poroty.

tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osud. Ještě tolik věcí udělat je třeba, ještě tolik věcí udělat je třeba. Staré ženy nosí haleny z šedého batistu. A když je pánská volenka, sedí sami v rohu. Kulhavý taneční mistr obrací list po listu. Ještě tolik věcí dělat mohu, ještě tolik věcí dělat mohu.

Rodina sedí v trávě, směje se, snídá. Je to rodina šťastného malíře Vojkůvky. Najednou přilétá straka a žena říká Vida. Podívejte, děti, nese borůvky, podívejte na ni, nese borůvky. Tohle, co se děje teď, už se nikdy nestane. Hromničkou na našich hrobech budou naše knihy. Vůně milujících se těl jednou ráno vyvane.

Je čas kráčet od někud někam a je čas někam se vracet.

Na třídě svobody stojím s rukama svěšenýma. Mladinké ženy pletou svetry pro své manžele. Aby jim nezabilo zima, aby jim snad nezabilo zima. A mě je den ode dne, noc od noci stále více chladněji. V průvanech věků mizí mé roky rozmařilé. Tohle jsi mi neprozradil sud v jeji, ach sud v jeji. Že jednou přijde ona chvíle, že jednou přijde ona chvíle. Z mlhy u cesty se vynořili dva bílí bůvoli. Něco jim zpívám, ale můj hlas zní tak cize. Je čas zasévat na poli.

0: podloubí Šternberského hradu u stěny je lavice. Sedám si na ní a malíř přináší mi kávu a v druhé ruce nový obraz jménem Svatá Trojice. Bůh na něm snídá borůvky a zrzavou má hlavu. Není ta káva příliš silná, ptá se jeho paní. A kdyby manžel nebyl blázen, tak jsme dávno bohatí. A malíř Libor směje se a nade mnou se sklání. Co jednou namaluješ, to se nestratí, co namaluješ, to se nestratí. Tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli, můj osude. Ještě tolik pláten udělat je třeba, ještě tolik písní udělat je třeba.
1: My chodívali spát pod železniční most, kousek

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

0: Tenhle ten příběh se nestal na pevnině. Jeho dějištěm je třístěžňová loď. Já chytal služebně cvrčky v Argentině. Přišli jsme Cordillery až do Puerta Mont. V přístavu čekal nás
1: Šavada Vdůva
0: se svojí družinou nějakej žlůva. Naprosto úplně neschopný lodivod, aby nás převez domů od Puerta Mont.

Jera parysat stupňů jižně od rovníku. Zrovna když jsem se chystal preparovat hmyz, brnkli jsme trupem o Ameriku. Zavadili jsme

dneska je zvykem, nevím jak kdysi. Předejít panice, dodržet řád. Na každé palubní nástěnce visí. Tak jsem šel k čerpadlům a začal pumpovat. Pumpuji, pumpuji, šavada vdůva. Po očku sleduji, kde pak je žlůva. A jeho družstvo, co má asi na práci. A jakou pro nás chystá další legraci. Všichni už ve člunech,

jsem na hladině vodní polo. Vlny jdou do moře a z moře žádné schody. A není nikdo, kdo by podal sklenku vody. Do pěti minut jsou tady žraloci. Poslední rychlá služba první pomoci. Do pěti minut jsou tady žraloci. Poslední rychlá služba první pomoci. Šabada důva, ten už je v suchu, ten už má hubu od ucha k uchu, ten už má starosti.

Pova, ten už je v suchu, ten už má hubu, porucha k uchu, ten už má starosti o nový fond, tak šťastnou plavbu.

0: hraju song bavýho léta, roky trnitý jak hloda šelejkeř, bylo ti 16, šeptala si věř.
1: Vezmu tě kolem boku a kofr světa.
0: Princ vesnice posudků a hesel, kde o lásce vzdychá Karel Gott a jde o žrádlo víc než o život, kde ti tá

nalepil na mě známku neurčité ceny. Potom mě odeslal a já marně hledám schránku, kam bych byl určený. A každý jsme jenom balík určený, k expedici sem tam počítám, nedopočítám se. Poslaný kdysi dávno, míříme k výsledním.

Zapomenou úředníci, osud lecos chystá. Kolem vás sviští dál doporučení palíci.

Když tak měřím svůj krok, vychází mi z toho valčík. Pravda, byly tu i polky, něco čač a něco samb. Občas smihl se foxtrot, rock and roll, baito disco, ale valčík je ten

kde bych se odvázal, zahodil sako, vrhl se na zem a tam brejkoval. A vždycky, když se mi už dá, že jsem to rozjel, že to je ono, někdo mě taktně upozorní zakašláním. No jo, no, zase nic.

a nízkých způsobů. Je tady hluboko k podstatě věcí a mělko do hrobu. Jen lehké ženštiny se tady najdou a těžké divize. Tak to tu zlehčuju lacinou srandou za drahé peníze. Všichni mý bližní jsou sami a v úzký, široko, daleko. A i když jsem po čertech natvrdlý,

i křížek, co mi kaplan dal, když jsem si tě v loni bral. Ty chvíle poslední nemám ani trochu rád.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

světlení. Fuj, fuj, fuj, ostuda, čtyři píva, reci díva, pobuda. V odpoledním horkým dusnu myslel jsem, že v práci usnu, a jak sucho měl jsem v puse, řekl jsem si, že vykoupu se v zatopeným lomu v lese, je tam voda jako v plese.

že jsem neměl ručník frotem. Když jsem na břeh vylez poté, v oblečení jsem jak v Anglii, navázal na kola štangly, osuší mě větřík vlahý.

tebe, kopce půl. Nahatý a čtyřicítkou profrčel jsem před tou hlídkou. Odkázá na boží vůli, oni hupli do žiguly. Zašílen se mě má.

Na rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

tobě to teda dneska sekne. Včera mi bylo smutno, ale dneska už je zase mírně pěkně. Jo, někdy se zdá, že něco nejde, ale ono to pak jde. Doba ta není zlá, to jenom některé vteřiny jsou zlé. Ahoj, ahoj slunko, jsem rád, že jsi ještě. Osuž mi moje vlasy, jsou promáčené před včerejším deštěm. No prostě jsem zmok, naštěstí voda teče vždycky z hora dolů. 34. rok,

smutno. A tak jsem zase vyšel mezi lidi. Srdce potřebuje svý, a kdo bere, měl by taky něco dát. Člověk ten není zlý, jen prostě některé lidi nemám rád. Ahoj, ahoj slunko, ty máš dneska hezké tváře. A kdyby mělo být snad smutno, tak na to já mám svoje opraváře. A tak dál mysliť,

by Horeb.

rákosem. Mít tě na rybách, to je krása. Mít tě na rybách, to je sen.

Vodní hladina, samá řasa. Oko obrostlé rákosem. Když spíš na rybách,

poslední pohlednici příbuzným odeslali, potom odjeli, aniž zaplatili na cestě železnici.

se však neučila, tak nápis pohladila, písmena rozmazala.

tom přeplněném tichu a žáru moje loď tiše odráží od tvých břehů. Lavčíci modrými slzami značí cestu,

0: pavouk v síti. Sladce dřímá.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

školník Jouza v modrým plášti ze třídy nás vyhnal, co nám přitom jenom dával men. Potom jsme se bavívali v skutku velkolepě, kor když ještě k tomu vypli prout. Kradli jsme si čepice a tašky v školním sklepě, i když jsme se tam sotva mohli hnout. Já vám řeknu, my jsme byli děti,

nosili jsme v sáčku z plátna, co nám šili mámy, 10 kostek cukru, vaty kus. Školník Jouza v modrým plášti vždycky chodil s námi, pochodem vchod a poklusem klus. Ceduličku se svým jménem každej míti muší, kdyby spadla bomba na náš kryt. Povídal pan řidičí, ať napíšem to.

0: nebudou si psát.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Úplně vespod, v papírové klanotnici, zapadlá jehla z rybí kosti. O ustřižené rukavici, jen 4 zrnka slídy. Zlomená perleťová střenka a malý kousek křídy. Vypálená sirka, dutý kámen, pár dívčích příjmení a spousta vzájmen. K ničemu není, jenom k zlosti, ta sbírka věcí a událostí. Boty, co nikdy nikdo neobuje, všechno ach všechno, všechno to k ničemu je. Všechny ty krásné uplynulé okamžiky, více či méně oblíbené zvyky. Všechno, co kdysi mělo význam, napodobování tvého písma, hádání z krajek zetlelého listí. Všechno a všechno, čím si zbýval jistý. Odečítání zertů, chytání větru ve vytahaném svetru. K ničemu není, jenom k zlosti. Směšná je tahle snůška dávných dovedností. Ještě je toho mnohem více uvnitř té klenotnice. Razítko ze steřelé gumy, dva vybělené mléčné zuby a platinové dálky. Několik starých známek na obálky i cesta kamsi na kraj světa. Pak jeden vzdušný zámek, vyčichlá cigareta. I tento bohapustý výčet důvěrností je možná jenom lež. Tak proč na světlo vytahuješ lepkavý černý pramen, co teče za límec a studí kolem ramen? Pojďme se raději na chvíli bavit o naději. Třeba se něco změní, třeba se něco změní. Jenže co k ničemu je, k ničemu taky není. Jenže co k ničemu je, k ničemu.

hospod v papírové klenotnici. Zapadlá jehla z rybí kosti. A v ustřižené rukavici jen 4 zrnka slídy. Zlomená perleťová střenka a malý kousek křídy. Ještě se prosím podívej, jestli tam někde na dně není slepička na klíček a klíček od vězení. Ještě se prosím podívej, jestli tam někde na dně není slepička na klíček, klíček od vězení. Ještě se

Tak pojďte kluci a holky blíž, ať je nás tu víc. Potesem, kdo bude dál, ten neuslyší nic z tý podivný historky o tomce a o jednom pánovi. Kdo nebude poslouchat do konce, ten se nic nedoví. Pro bohatouka to je kus zlatem kovaný.

Sype si to takhle tonka ulicí a vrazí do chlápka, co má tak trochu pod čepicí a plave jak kocápka. Říká jí, pardon, madame, asi jsem do vás trop. Jestli se náhodou neznáme, tak já jsem nějaký bob. Chodili spolu až do rána Lipovou alejí a potom si Bob začal stěžovat, mě nohy bolejí. Já je mám zase jak dřevěný.

Bob ten byl z fleku střízlivej a kouká na nohu. A že to byl chlápek jízlivej, řekl, já vám pomohu. Tomka ta se ani nehejbá a kouká jako šus. A jak se Bob k tý noze ohejbá, vytáhne ten svůj brus. Když viděl Bob ten hroznej kraj, vdal ruce nad hlavu. A stojí a je z toho celý štaj a Tomka má zábavu. A potom se najednou začne smát a tiše řekne jí, ráčej se, madame, podívat, kde pak to stojí.

a potom se tiše otočí a klidně odchází. Ruce má v kapsách a píská si a něco neschází. Tonkata se za ním požene a leží na zemi a vidí dvě nohy dřevěný v kanále vražený. Tahala nohy ze všech sil z té díry v kanále a přitom se celá spotila a měla na mále. A najednou se vám položí a už nedýchá, jenom ta poslední nadávka zazněla do ticha. Pro Boha, Tonka, to byl kus.

a potom ticho, všichni jak oněmělí. Dobře ví, kdo je chlap, co na ně zuby cení.

Dole bylo, jako vždycky k zalknutí. Přední plo hledal suky v parketách. Rakejtle na přivítání. A velké chvíle, které nejdou.

lacino to děvče z lidu opíjí. Pohárek podkladených nesmyslů nemá pojem a já dělám dojem, ovšem mohlo to být horší. Hodinky jsou jako berní úředník, málo kdo ho podplatí, ani louhem nejde dolů, ale jak se na zvířatech zkouší.

podlahu si každý zblízka prohlíží. Všichni toho máme zas tak akorát. Rachejme na přivítání pro ty, co se venku sejdou. Slečna bude chodit ještě tak týden a pak si z jinou místo vymění. Různě se to promíchá a pěkný zmatky z toho vzejdou.

Potom skripta z umprumu, jsou jich čtyři svazky. Potom přijdou na řadu dva oddací listy. Pak monografie polského symbolisty. Z komína valí se kysličník uhličitý, když hoří akryly, lepty a

0: trávě mezi listím, porevy větru, hřebeny holých větví. Po nebi letí mraky a barvy dnů se mění. Co bylo, nebude, a to, co je, už dávno vlastně není. Bodláky kaštanů v trávě mezi listím, cáry pavučin, šípková růženka v trní. Po nebi letí mraky a jiná cesta není. Co bylo, nebude, bodláky kaštanů a těžká vůně tlení.
1: Čerstvý vítr, plachet, Radio Folk.

Jednoho dne, až uslyší ten vzdych, jednoho dne, až uslyší ten vzdych. Jednoho dne, až uslyší.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Ty si buď, jak jsi vždycky chtěla, klidně dámu, a já budu dál malý kluk. Ať se mi všichni naši známí třeba smějou, já si koupím bublifuk. A v pátek večer na náměstí tisíc bublin za mým štěstím.

na jednu nasednu a poletí v saponátovém kokpitu. Ty víš, že věci nejsou, jak se zdají, to je ta malá záhada. Vyletím na střechu katedrály, z té výšky vše snadné vypadá. A v pátek večer na náměstí tisíc bublin pro své štěstí udělám. Udělám.

vlastně do 7. poschodí. Moc lidí sem k tobě asi nechodí. V kuchyni prak brnci růže uvadla a tvoje tvář do ní, co ty propadla. Bejvala jsi tak roztomilá holka.

Janka Zbojníka. Zatancuj si, Janíčku, už ti chystaju smyčku. Skákaj si, jak chceš, už neutečeš, už máš na krku

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Tomu chlapovi říkali šílený Bert, on plenil báry už pár let, slabost měl pro celý svět. Když osedlal Bonnie svou, Bonnie byla holka celá v chromu, řvala jako 10 000 hromů. A když na ní tenhle chlápek jel, připadal ti jak pekelný anděl. Jednou si tenhle šílený Bert s nějakým plbcem na barset, vedli tam řeči o mašinách a ten trouba mu na bonisách. Slovo dalo slovo a vypilo se dost, že si daj sprint jen tak pro radost od báru.

ty ano, hroby tak přilož a jedeme dál. Od báru vylítly jak dvě rakety, pak přišla levá a štěrk jak brikety. Za štěrkem kamion přes cestu stál, no a Berto skrz něj prohnal. Zbylo z nich málo zvolí, Berto ten šofér si myslel, že je konec světa. Já zrovna

teda, kdyby zvonil Berte přerazil židli, mohl tu s náma bejt, to vím. To, co z tebe zbylo, je na chodbě v kýbli. A kořalk je málo, abych zahnal s plín. Když po tebou řvou železný koně, jako bys vavan hrál, seš blíž k nebi a nohou v rově, tak přilož a jedeme dál. Když naplno řvou železný koně, jako bys vavan hrál, seš blíž k nebi a nohou v rově, tak sakra přilož

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

brýle bez skel, nuda a hnus, připáří se v páru nahoře bez obrazy lásky, nehezké peklo a hnus.

buďte tu veselí. Jen jeden se otočil, jen jeden se otočil. Jak střepy pro štěstí.

zemři, anebo umři, a pak na západ sehnal. Z plachty dávno jsou už cáry, ale heslo platí dál. Mě vítá Kalifornie, tak nač bych umíral.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

0: této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: Mám divný pochyby, mám divný pochyby ohledně dneška. Já nevím, jak kdybych měl něco zmeškat.

pokoji u okna s deštěm, v domě, co nestojí už nebo ještě, místnosti beze stěn s deštivým oknem, kde kocou

0: ovšem když bych se tam nakrásně ocit, co tam, co právě tam.
1: No nic, jen pocit.

ráno pláče. Čin sa slovem lezou z nonstopáče. Na chodník dve stejný šavle překřížený. Zdá se, že jsou oba vylečený.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Pučálkovec a Mina, tu zjedi v ně kouká, zlatá rybka a slon Bimbo, prohánějí pavouka, jsou tu bílí myši, stará ježi baba, bílej tesák cení zuby na pyšnýho páva, manka prádlo věší, bivoj nese kance, kolem vosa letí a bzučí si do tance, vinetů teď v trávě, číhá na bizona, krteček si stříhá své kalhotky, do zvon.

svoboda na dvoře zarostlého bloku. Jsem hodný hoch, jenom hledám svoji kolaloku. Bojím se o práci, ale velet to se mi nechce. Pusťte mi seriál, kde všechno půjde lehce.

jen vlci běží k lesu a ve mně další nástup. Na kriky kdysi dávno jsem mazal zubní pastu. Teď čekám, až mi přijde ta správná SMS-ka.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

jsem denně, až mi slovo trne. Co na mě vlastně všechno čeká, po abych pořídil si sešit, a nevím, jestli mě to leká, anebo se mám radši těšit. Prava se hrne vykupitel, a zleva zase dobroseři, a všichni nesou spásy pytel, a vylekaní ti měří. A kamarád je přes noc s metkem, a štětka odvedle je dámou, straše i jehovovým svědkem, to neohne se toho lámou. Naši nic jim v tom neštimuje, protože už je prostě starej, to, co tu bylo, pamatuje, a nebojí se jako malej. Zprava se hrne vykupitel, a zleva zase dobroseři, a všichni nesou spásy pytel, a vylekaní ti věří. Teď se to porád opakuje, dokola co svět stojí světem, a zuřivě se diskutuje, co tady zanecháme dětem. Jenže tam vzadu kdo si se

z Holanic. Uším na dveře Boha, není-li doma snad, zdále by mohl na to něco říct.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

tvých očích je touha a pohaslý žár. Pár svědců se rouhá, prýs je před lety znal. Prosí a věří, že pozveš je dál. Jen hlupák a blázen by za kliku bral.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

zakláním hlavu s očima k nebi. Po větru plavu, kam nikdy nevím. Neděle znuděně k večeru se sune a vítr hraje blues na jediné struně.

Blažená Marie, na rohu místní kaple, rozdává hostie, oplatky, značky, wafle. A když je po kostele, spije se mešním vínem a každý bezdomově

mám sako ze sametu, už z něho nevymetu prach. Po kapsách zátky zpiva, to když jsem ještě mýval strach. Občas nás nechali i zahrát a my na klopě placku Havel na hrad hráli jsme na duši.

národní a nic se neděje. Nahlížím do laterny, jestli tam Jirka Černý zase je. A nikde nikdo z těch, co byli, tam pod Václavem v oné chvíli, kdy Václav přilbici strhl z čela a na náměstí

krizeden. Jaká pak sakra krize, to tu jde jen o peníze všem. Kde se ztratila slova o naději, o tom, že zázraky se dějí, když člověk chce a prachy přijdou potom a život není o

0: nádraží Praha střed. S nákupem za pár kaček a silnový sáček a v něm pár propriet. Ve flaškách, a že jich tu bylo, se všechno víno proměnilo ve vodu. Na letenské pláni chystají nový pání sled. Mám sako ze sametu, už z něho nevymetu prach.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
1: Převleču peřiny na posteli, aby se nezdálo, že jsme

oni ho nezabijí. Ona se umí krásně smát a čas se pro ně zastaví. Až to bolí,

0: a neslyší.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

0: pojď se mnou být.
1: Johnny jen po noži hmát, proud krve do vzduchu.

Barcelony, hráči a vrahu. Dohrál jsi, krátce si hrál, prohrál jsi, všecko je v tahu. Čas, abys od stolu vstal. Johnny, zrzavý Johnny, psancem stal si se dnes. Nejsi už zrzavý Johnny, teď si krvavý pes.

Co jsem dělal v noci, proč jsem nevyspalý? Řeknou, že ti sukně klouzala po bocích a tak jsme si hráli.

podzimní odpoledne. A místo letního už zas zimní čas. A žádná naděje, že se mlha zvedne. Nejen ta mlha venku, ale i ta v nás. Prosím tě, rozsvěť, ať je mezi námi jasno. Prosím tě, rozsvěť,

naděje, že chceš slyšet můj hlas. Prosím tě, rozsviť, ať je mezi námi jasno. Prosím tě, rozsviť, ať zas ti vidím do očí. Prosím tě, rozsviť, ať můžeme zas zhasnout, až se to vše...

0: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

se noří. No, není divu, vždyť nám tu hoří. More i pro Boha už chytáte, že stěny jsou nakřivo, jak pysy.

tenat, jak hloupne muž, když padne do tenat. Až do jedné přešlapoval pod oknem, až do jedné přešlapoval pod oknem. Toužebně doufal, že z něj vykoukne, toužebně doufal, že z něj vykoukne. Nelítostně ho čekat nechala, nelítostně ho čekat nechala. A chladná voda v botech teplala, a chladná voda v botech teplala. Hrozná to žena, chvála trpělivosti, hrozná to žena, chvála trpělivosti. Kvůli těm nohám spí na věčnosti, kvůli těm nohám spí.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvaly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede.

Vyhledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou, pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule, zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde na rozum.

0: pleci je
1: otevřená, konečně už u ní není strážce mého vězení.

metru na schodech, tam se dějou divy. Tam jsem se zakoukal do trafikantky i vy. V tom spěchu stačí jen říct ahoj a dobré ráno. Neblíbat během jízdy je přísně zakázáno. A schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiřího spodě brat. Praha v 6 hodin ještě sladce chrní a my jsme milenci velice opatrní v průvanu na schodišti.

svět veslím. Po paměti lhostejný jestli podobný

0: se vedou pryč.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

sobě. Opona s obrázkem na ložích ozdoby. Měkonké pohovky zakryj car chudoby. Ach, milí pánové, buďte tak laskaví, prosíme.

0: Ještě se neznáme. Vy jste tady nová? Jak pak vám říkají?
1: Marie Magdonová.
0: No to je náhoda, že jsme se potkali. Jsem taky Marie.
1: Marie z Magdaly?

Chápu tvý nápady, úmysly, nesmysly, i když jsou většinou tak trochu nemístný, na dno a na zem. V rychlosti na doraz budu se vracet znovu a zas. Součástky bez dílu, otáčky na míru, točím.

prstem špinavým píšu na sklo okení zprávu pro tebe, zadýchaný vzkaz. Některé věci se časem nezmění, jen takhle za sklem víš.

chuť z kořice, vzduchem mě provoní. Oči nad svíčkou, zbytečná jsou slova, stačí jen zafoukat, můj stín se nakloní.

prstem špinavým píšu na sklo okení. Zprávu pro tebe, až kolem poletíš, ke mně nakoukneš, v tom ji uvidíš. Pospěš ke dveřím, než čas nám zámky vymění. Pospěš ke dveřím, než čas nám zámky.

a proto temné pudy. První pán byl plešatý a druhý nosil kýr, třetí měl zas hlavu vod na to. Čtvrtý pán, co kdysi hrával dobře na klavír, po ránu měl žízeň prokladou. Kastrovali kocoura čtyři vážní páni, přitom všichni na večer spřádali své plány. Práce jim šla od ruky,

0: potud slyšel. Třetí byl jen ničema a čtvrtý pán se rád ukazoval v parku obnažen. Kdyby někdo kastroval čtyři vážné pány, zděšení by veliké nedalo nám spát. Byl by to čin barbarský a jistě nehumální, tak se může v pravdě jen kocourovi stát.
1: Otevři oči, ta hloupá noc skončí a mír je mezi náma.
2: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

mám dny, kdy vypadám skvěle a dny, kdy vypadám strašně. Však mám-li být upřímnej, musím říct, že převažujou, no znáš mě.

si řeka, řeka, řeka, řeka, řeka, která chlapi leká. Od západu do východu buduju tu tvoje vůdu. Jsi vina vypitého vína, velká voná kocovina. Má inverzní polovina, podobná a přesto jiná. Prosté slovo z pusy popa, náběh na popové foba. Číknutí při první puse, pro mě ty jsi prostě průser. Jsi řeka, řeka, řeka, řeka, řeka, jdoucí do daleka. Plavu v ní jak hobit v sudu, bez studu, jdu do proudu. Jsi vychřice, co chodí tiše, jsi ten zvláštní pocit v břiše. Onušená bouta z břiše, co se našla u jeptišek. Jsi cesta, z které letí rajče na hlavu Richarda Krajče. Zem letící na meteor, můj Windows critical error. Jsi řeka, řeka, řeka, řeka.

v autovém klíči, ženská, co mě brzo zničí. Cvičení v autovém klíči, ženská, co mě brzo zničí. Cvičení v autovém klíči, ženská, co mě brzo zničí.

město znal, kde končívala dráha. A jak se zdálo, končil taky svět. Ulice prázdný, klikatý a šedý, jak život, který tady každý nějak let. Tam někdo snad i studny přiotrávil.

Marně hledáš stín na chůzi, máš jen loudavou. Senem voní strán, když na ní klesneš únavou. Do trávy si polož vak a můžeš jí

tě do důlku. Ten důlek jsem já. Pod třeší nad zmatkem usedly myšlenky, klouzaly po ledě, asi byl moc tenký. Někdo se převalí, tlačí ho můra, a pak se probudí. Ta můra jsem já.

bez podpisu, jako bych jeho písmo dávno znal. A já v těch řádcích našel spoustu kompromisu. Zavřel jsem oči a v duchu četl dál. Napsal mi jednou někdo dopis plný velkých přání, o kterých sní se těsně před spaním. Ty řádky byly plný to.

u dit já toužil v poli zralých klasů. Na večer se vrátil do havraních vlasů.

0: Před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
0: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.
2: Bylo jich víc, já použil snad už sedmou písničku.

0: pravda, že nemá vychování. Paterkou blikla a na něj začala zlou. Jen řekl jí klidně,
1: já hned zas půjdu, paní. Já to byl naskok.

0: nebo že už přišel listopad a jablek je míň nežli v loni.
1: Tristan pozorně mi naslouchá a usmívá se pro sebe. Potom zašeptal mi do ucha, já něco měl bych pro tebe. Pak jen tiše třikrát zahvízdal a než jsem stačil vydechnout, kaštanovej kůň přede mnou stál, řekl, že chce mě.

Marně hledáš stín a chůzi máš jen loudavou. Senem voní strán, když na ní klesneš únavou. Do trávy si polož vak a můžeš chvíli snít proti smutku.

0: Kdo mi věříš, tak se ke mně přidej a zpívej. Kdo nevěříš, mlč jako myš.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

Já město znal, kde končívala dráha, a jak se zdálo, končil taky svět. Ulice prázdný, klikatý a šedý, jak život, který tady každý nějak let. Tam někdo snad i studny přiotrávil.

městským ubruse se stejně dějou věci. Pod rukama malíře, co vypil 4 deci. Ohořelou zápalkou si kreslí malý domek. Vedle domku zahrádku a na zahrádce stromek.

smakem u sedmi myšlenky. Klouzali po ledě, asi byl moc tenký. Někdo se převalí, tlačí ho můra. A pak se probudí. Ta můra jsem já.

tančil jsem s Marí v laciným lokále, na stole půl litry, u stolu veselo, zednický varhany, forte a tak dále. Břiše mi šplouchalo, labutí jezero. Tančil jsem s Marí v laciný putice a jsem si folklórně do skoku zavískal, za chvíli po mně už

za okny voněl nám parčík. No tak pojď, Marie, bude to obrovský, já jsem tvůj louskáček, já jsem tvůj Čajkovský, uvěř mě, Marie.

Tančil jsem s Marií ve čtvrtý skupině, aby to nebyla docela otrava, dveře se rozlítly a já jsem uviděl,

popel mrcho. Čuchněte, jak voní krchov. Plav domů, Marie, už toho bylo dost. Zítra mi zaspíváš svou ódu na radost. A tebe, frajírku, zašlapu do země. Já nejsem medvěd, jsem Vašek a neštvi mě. A pak mi rytmicky střelil pán.

tam vejdu se svým klukem, když po stolíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Vařinu mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí a těší se zas na doma. Nad ránem se vrací a cesta

hlava se mu třepe obilí. Ztratí se mi v poli a spěch se ho už absolutně netýká. Když potká Ferdu mravence nebo průka pitlíka. Leze po té zemi a vůbec ani neví, že je kulatá. Jo, ona není špatná,

zase jdeme špatně, opačně než do nebe. Vracíme se domů cestou kolem košatého javoru, jak na něm rostou vrtulky,

byl první průvodce, co se mnou chodil stezkou Mohikánů. Po tajů plných ostrovech, kde 15letých je říše kapitánů. Vy jste znal plachty škuneru, co brázdí moře, dokud vítr vane. I sníh a led a bobří hrát, kde plání sviští traperovi saně.

jak dým se táhne z táborů, kde písek zlátne a roh heren kypí. Opuštěnou prérií, kde zbyly kostry indiánských týpí. Vy jste znal ohně stopařů pod bílou skálou, když noc k lesům padá. I hřívy černých mustangů, co víří písek Jana Estakáda. Ty obrázky mi dodnes září, jako kdyby měly zlatý rám. Na stezky snů a rudých tváří já se zase nocí.

amerických kajaků, když navrací se z lovu k svému iglu. I džunglí dávných pralesů, kde svítí oči šavlozubých tygrů. Vy jste měl klíčky klukovství, co otvírají dobrodružná vrátka, tak na loveckých výpravách.

My stárnem, však sny nestárnou, tak díky za ně, mistře Buriane. A tak si myslím, že vy pořád u věčného ohně někde v kruhu sedíte a posloucháte příběhy svých malovaných druhů, co mají čapky z kožešin a jejich oči hledí ostře do dálky spod pestrých čelenek pošití.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Prožili jsme spolu, i když se to nezdá, jen několik týdnů na koleji hvězda. Půlku mýho srdce v pokoji si měla, jak to, že si na to

Když jsem se vzbudil, nebyla si tady. Dokola jsem chodil, nevěděl si rady. Rozbolelo slunce, rozbolela duše, rozbolelo srdce.

jen pár kolejí, kousek od hranic, šlapu dlouhou alejí, starou cestou od vinic, stopy víří prach a ve svitu měsíce.

kousek dál, kde starý mlýn dávno stopnul čas. Jeho jménem v olšinách jen vítr zní. Kletby sklípků stoletých a jejich vlahý dech vinou révou v podzemí zavoní.

a slunce na nebi už není žavý. Jsme řeka studený a z tuhlý lávy, je pozdě na skutky, který nás mrzí. Dnes už i pozdě, je dříve než brzy.

místech světlo nesvítilo, noc měla černý kašel. Tma horší byla nežli v pytli,

srdce, žlutá okna do tmy svítí. A to tvoje nejvíce, nebe staví mraky, blesky do svíce. Mezi most rve se řeka Ostravice, vlny hučí, vlny plynou, a ty zatím pod

řece času, vplétají do našich vlasů mrazivé poznání. Nikdo se nevrací.

jak bijí zvony v mracích nad kostelem. Bojím se, ve větru mi plují sny i přání. Budu stát ve svetru a čekat na svítání.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

všechno, jak se zdá, vždyť víš, co se jednou rozbilo, už nikdy neslepíš, klidně říkej si, co chceš,

ruku na poslední pozdrav zvednout. Co dál? Předstírat, že je to jedno. Ne, tak to bych lhal. Ten čas, co jsem byl s tebou, za to stál.

trochu volnosti a vzduchu, to bych rád. Trochu potřeboval bych se projít, než zase budu muset utíkat. Trochu se nadechnu, rozhlídnu, pak snad zase najdu ženskou.

s prvním jarním sluncem pod ní křeslo dám. Dlouhou zimu hledám to, co postrádám, pak zašimrá mě slunce, já v duši radost mám.

slza po tváři, snad je to ze slov, která letí ze tvých úst. Za pány se bíjí husaři, kdo bít se za mě bude, když mám zbraní půst. Volám všechna slova do boje, bohužel nepřítel má zbraní přesilu. Z kapes mu koukaj pistole a cizí verbíři už tlačej na pilu. Tak jen ta tuška snad na keltský luk nasad mé srdce upokojí.

0: Železná košile. Radio Folk.
1: Co je to sendvič bez masa než pouhý chléb? Co je to sendvič bez chleba než masa kus? Pokud bys bez masa měl chléb, či maso chlebem nepřiklep, pocítíš jistý handicap, chceš-li mít sendvič komplet nep. Aby byl sendvič jak má být, dobře to zvaž. Záleží na tom, jak to všechno poskládáš. Zda nejprv do spod chleba dáš, teprv pak maso pokládáš, pak to za chlebe zarovnáš, jen tehdy řádný sendvič máš. Potíž je s máslem, totiž máslo důsledně. Na tříti patří tam i onde, jen ne v něm. Tak to vidíš, ty síš, plníš si břich a nevidíš, jakou máš v raním chlebíku ukrytou dialektiku. Ukrytou dialektiku.

hodin letu všechno kolem tebe změní. Vlhkost vzduchu, teplotu i zvuky posed mění. Barvy a vůně, stravu i zvyky, hygienu i obchodní triky, povídal mi džungli starý srílanský bard, že zítra ráno v 9 tudy půjde gepard.

čerstvý vítr Plachet. Radio Folk. Bim, bim, bim. Bim, bim, bom.

víš, i ty se prosím braň, jsi můj přítel, přítel na dálku. Radši vypiju rybík, když se boří hráz, tvůj práh pak přejdu vážně s nás, jsi můj přítel.

stalo se v Plzni v 16. století v takovém klášteře, který už není, že dorazil z dálky mnich, prej to byl Španěl, krásnej i urostlej a patřičně hrdej. Boty si ochodil, boty si neochodil, boty si ochodil, boty si neochodil, boty si ochodil. Boty si nemohl ochodit, protože měli tvrdou podrážku. Jemu to vadilo, jemu to nevadilo, jemu to vadilo, jemu to nevadilo, jemu to vadilo. Jemu to nemohlo vadit, protože mu to bylo úplně šumafuk.

oni mu to věřili. Španělsky řek, dejte mi komůrku vedle bratrance, já budu klidnej. Byl to příbuzný, nebyl to příbuzný, byl to příbuzný, nebyl to příbuzný, byl to příbuzný. On to nemohl být příbuzný, to ale nikdo nevěděl. Dali mu komůrku, nedali mu komůrku, dali mu komůrku, nedali mu komůrku, dali mu komůrku. Oni mu tu komůrku nakonec dali.

příbuznýho se vyklubalo něco strašlivýho. Ne žádná obluda, jenom smutná dívka, co nástrach se nebála, šla za mlým do kláštera, za muže se strojila, nebylo to stejně nic platný. Oni si milovali, oni si nemilovali, oni si milovali, oni si nemilovali, oni si milovali. Oni se nemohli milovat, protože to nebylo dovolený. Mniši je zabili, mniši je nezabili, mniši je zabili, mniši je nezabili, mniši je zabili. Mniši je nemohli zabít, nebyli na to stavěný.

tak vrazili do ulic za zedníkem Šimicem. Šimice, pojď nám ukázat, jak se zeď staví. V jedné tajné chodbě je potom zazdili. Ona vřískala, on byl klidnej. Mniši byli rádi, mniši nebyli rádi, mniši byli rádi, mniši nebyli rádi, mniši byli rádi. Mniši museli být rádi a ještě se naučili míchat maltu. Oni tam straší, oni tam nestraší, oni tam straší, oni tam nestraší, oni tam straší. Oni tam musí strašit, protože je to jenom pověst.